0: počasí.
1: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás slunečný den, teplotně, ale příjemný. Obloha bude po většinu středy jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty se ale zastaví na 21 až 25 stupních. Na horách neměříme jen mezi 13 a 17. Během dne bude foukat mírný severozápadní vítr, který může ojediněle v nárazech dosáhnout rychlosti až 55 km za hodinu. Od čtvrtka už se nám začne opět oteplovat.
0: Rádio Hana, Okruh, Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Letecká dovolená začíná už při balení a někdy také pokračuje komplikacemi na letištích. My pokračujeme v našem seriálu o létání na dovolenou bez zbytečných nervů. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, pojďme na letiště. Co se stane ve chvíli, kdy má odbavený kufr na tom páse víc kilogramů, než povoluje letenka?
2: Tady v tu chvíli nastává situace, kterou asi nechce zažít nikdo. Buď si musíte v tu danou chvíli připlatit za nadváhu, anebo začnete přebalovat kufr přímo na letišti. To často znamená otevřít kufr, přeskládávat věci a zbytečně se stresovat. Proto doporučujeme si to zavazadlo zvážit už v předstihu doma, protože ty poplatky za nadváhu mohou být poměrně vysoké a liší se vlastně u každé letecké společnosti.
1: Dobře, kufr máme zvážený, je to v pořádku. Jak ho teď označit a zabezpečit, aby se v případě ztráty co nejrychleji našel?
2: Tak to je úplným základem, to zavazadlo si opravdu dobře označit. Klíčový je takzvaný backpack, to je štítek, který dostanete při odbavení a který obsahuje všechny důležité informace o vašem letu. Vedle toho je dobré mít i vlastní visačku s kontaktem, ideálně se jménem a s telefonem. Pomůže i nějaké vizuální odlišení, třeba barevný popruh nebo obal, protože většina kufrů vypadá na pásu velmi podobně. Co se týče zabezpečení, tak lidé často používají zámky a ochranné folie, což je v pořádku. Jen je potřeba opravdu myslet na to, aby byly protržené veškeré madla, aby byly k dispozici, aby ten kufr šel správně odbavit, aby s ním bylo pohodlné manipulovat.
1: Spoustě našim posluchačům se už stalo, že když čekali na kufr u pásu, tak přijel, byl poškozený nebo tam bylo upadlé kolečko. Máte zkušenosti, jak funguje třídění zavazadel, jestli jsou odolnější pevné kufry nebo látkové, jak to chodí?
2: Ta zavazadla prochází poměrně dynamickým procesem. Nejdříve jdou po pásech, třídí se, přeskládávají se na vozíky a následně do letadla. Část ta manipulace je automatická, část je manuální. A co se týče typu kufru, tak mají výhody vlastně oba dva typy kufru. Ty pevné kufry lépe chrání obsah, což oceníte například u křehkých věcí. Ty látkové kufry jsou zase pružnější, lépe si přizpůsobí prostoru. Důležité je hlavně to, aby byl kufr kvalitní a něco vydržel.
1: Radí a vysvětluje Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za další užitečné rady, díky kterým bude naše letecká dovolená mnohem víc v klidu. Jsme v kontaktu, zatím díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Melodický rock. To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
1: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
2: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz
3: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Je čas na zprávy, jdeme na to. V Náměšti nad Oslavou a na základně v Prostějově začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Výcvik bez mobilních telefonů letos v celém Česku podstupuje téměř 1200 mladých lidí. Z toho přímo v Náměšti 128 studentů. Po složení přísahy na konci července získají úspěšní absolventi odměnu bezmála 47 000 korun, informuje o tom i Dnes. Při půlroční zbraňové amnestii, která skončila na konci června, odevzdali lidé na Jižní Moravě přes 500 nelegálně držených zbraní a desítky tisíc kusů střeliva. Mezi odevzdanými kousky se objevily i rarity jako střílející nůž z Vyškovska nebo ruský tankový kulomet z Hodonínska. Většinou šlo o nálezy z první a druhé světové války při vyklízení půd a pozůstalostí. Informuje o tom Vyškovský deník. Řidiči, kteří jezdí mezi Olomoucí a Šternberkem, se musí obrnit trpělivostí. Od pondělí 13. července je čekají částečné i úplné uzavírky v Dolanech. Opravy této vytížené silnice potrvají ve dvou etapách až do konce srpna. Sport. Studenti Olomoucké univerzity Palackého předvedli na českých akademických hrách v Brně úžasnou formu a vybojovali celkem 55 medailí. Tato bohatá sbírka cenných kovů jim vynesla skvělé čtvrté místo v celkovém hodnocení univerzit. Úspěšně tak obhájili svou pozici z loňského roku a znovu potvrdili, že do špičkového sportu zkrátka patří. Počasí.
2: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás slunečný den, teplotně, ale příjemný. Obloha bude po většinu středy jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty se ale zastaví na 21 až

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 8. červenec na Skyroku. Dnes v roce 1996 se daří naší tenistce Heleně Sukové nebývalý kousek. Získává neuvěřitelné dva wimbledonské tituly navíc v jediný den. Nezvyklý rekord a sen každého tenisty si plní s Martinou Hingisou ve čtyřhře a s bratrem Cyrilem v mixu. Od bohatství tenisového k tomu peněžnímu. Když se řekne, ten má peněz jako Rockefeller, je každému jasné, že dotyčný je hodně za vodou. Slavný ropný magnát, jehož se úsloví týká John Davisona Rockefeller, přichází na svět 8. července 1839. Průmyslové impérium Standard Oil buduje obrazně od nuly. V době úmrtí má v roce 1937 majetek 1,5 miliardy dolarů, v dnešních poměrech astronomických 200 miliard. Je tedy považován za nejbohatšího člověka vůbec. S jeho posledními 40 lety věnovanými charitě je tak naprostým splněním amerického snu. V Americe zůstaneme přát skyrockovému umělci, bubeníkovi a zakladateli Allman Brothers Band Jay Johansonovi. Jay Moji, jak se mu říká, je s námi od roku 1944. Na závěr ještě přání mexicko-americkému kytaristovi Carlosi Cavazovi, kterého známe především ze skupiny Quiet Riot. Datum jeho narození je 8. červenec 1957. Zítra opět Big Beatově probíráme dějiny, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude je fajn. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
6: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
5: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
6: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
5: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
6: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
5: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
6: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Letecká dovolená začíná už při balení a někdy také pokračuje komplikacemi na letištích. My pokračujeme v našem seriálu o létání na dovolenou bez zbytečných nervů. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, pojďme na letiště. Co se stane ve chvíli, kdy má odbavený kufr na tom páse víc kilogramů, než povoluje letenka?
2: Tady v tu chvíli nastává situace, kterou asi nechce zažít nikdo. Buď si musíte v tu danou chvíli připlatit za nadváhu, anebo začnete přebalovat kufr přímo na letišti. To často znamená otevřít kufr, přeskládávat věci a zbytečně se stresovat. Proto doporučujeme si to zavazadlo zvážit už v předstihu doma, protože ty poplatky za nadváhu mohou být poměrně vysoké a liší se vlastně u každé letecké společnosti.
1: Dobře, kufr máme zvážený, je to v pořádku. Jak ho teď označit a zabezpečit, aby se v případě ztráty co nejrychleji našel?
2: Tak to je úplným základem, to zavazadlo si opravdu dobře označit. Klíčový je takzvaný backpack, to je štítek, který dostanete při odbavení a který obsahuje všechny důležité informace o vašem letu. Vedle toho je dobré mít i vlastní visačku s kontaktem, ideálně se jménem a s telefonem. Pomůže i nějaké vizuální odlišení, třeba barevný popruh nebo obal, protože většina kufrů vypadá na pásu velmi podobně. Co se týče zabezpečení, tak lidé často používají zámky a ochranné folie, což je v pořádku. Jen je potřeba opravdu myslet na to, aby byly protržené veškeré madla, aby byly k dispozici, aby ten kufr šel správně odbavit, aby s ním bylo pohodlné manipulovat.
1: Spoustě našim posluchačům se už stalo, že když čekali na kufr u pásu, tak přijel, byl poškozený nebo tam bylo upadlé kolečko. Máte zkušenosti, jak funguje třídění zavazadel, jestli jsou odolnější pevné kufry nebo látkové, jak to chodí?
2: Ta zavazadla prochází poměrně dynamickým procesem, nejdříve jdou po pásech, třídí se, přeskládávají se na vozíky a následně do letadla. Část ta manipulace je automatická, část je manuální. A co se týče typu kufru, tak mají výhody vlastně oba dva typy kufru. Ty pevné kufry lépe chrání obsah, což oceníte například u křehkých věcí. Ty látkové kufry jsou zase pružnější, lépe si přizpůsobí prostoru. Důležité je hlavně to, aby byl kufr kvalitní a něco vydržel.
1: Radí a vysvětluje Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za další užitečné rady, díky kterým bude naše letecká dovolená mnohem víc v klidu. Jsme v kontaktu, zatím díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
7: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Na rok máš nárok.
4: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Další nové zprávy dřív než ostatní. Hezkou středu 8. července. Radnice v Kroměříži se pouští do velké opravy chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Starý asfalt a popraskané betonové dlaždice o velikosti 30x30 cm už brzy nahradí nová zámková dlažba s rozměry 20x20 cm. Maxi Jedlík, Jaroslav Němec si na Levandulovém festivalu v Bezděkově na Mohelnicku připsal další neuvěřitelný rekord. Během uplynulého víkendu tam totiž dokázal naráz vypít rovnou 2 litry sirupu. Znovu tak potvrdil svou pověst šampiona, který se nezalekne vůbec žádné výzvy. Řidiči, zbystřete, pokud se chystáte na cestu mezi Hanušovicemi a Králíky. Tato nejsevernější spojnice Čech a Moravy aktuálně prochází velmi náročnou rekonstrukcí a provoz tam brzdí semafory. Na trase proto počítejte s výrazným zdržením a za volantem se raději obrňte trpělivostí. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc by brzy mohla mít ve svých řadách hned dva bratry Beranovi. Zatímco starší Michal už hraje za Ačko, jeho mladší bratr Štěpán se právě zapojil do přípravy s olomouckým Bčkem. Detaily jeho působení se sice ještě ladí, do zápasu by ale mohl naskočit už tuto středu. A naše tenistka Linda Nosková má před sebou mimořádně důležitý zápas. Dnes zabojuje na wimbledonské trávě o své vůbec první grandslamové semifinále v kariéře. Jako nasazená devítka tam změří síly s turnajovou 25 Elize Mertensovou, taky s námi u rádia. Držte palce. Start zápasu je naplánován na 14. hodinu.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Víme, jaký bude dnešek hezký, prosluněný a bez tropických veder. Ráno nad Moravou ještě mraky, během dne už sluníčko, teploty 20 až 24 stupňů Celsia, východ slunce 4,53 a západ ve 20,58.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady na prázdninových cestách, spolu tankujeme jednak pohonné hmoty a také kapalinu do ostřikovačů. Říkáte si, že stačí, když smícháte vodu s okenou a nalijete do nádobky v autě? No úplně ne, domácí okena není vyvinutá pro auta. Může víc pěnit, šmouhovat a neporadí si se skvrnami od hmyzu. Proto je lepší do ostřikovačů opravdu lít předem namíchanou letní směs z obchodu a nebo z benzínky. Přes čisté čelní sklo zdravíme policejní hlídku na D1 u Přerova. Hlídají také na Prostějovsku a v Mostkovicích u hřiště. A pozor taky na silničáře, ti teď pracují kolem 9. kilometru D49 u Holešova. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a také ve středu přejeme pohodovou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, nespěchejte, všechno má svůj čas. Býci, pokud chcete dobrodružství, je to na dobré cestě. Blíženci, máte svižné tempo a budete průběžně excelovat. Radci, vy se umíte přizpůsobit změnám. Lvi, na co sáhnete, to se vám podaří. Pany, jakoukoliv krizi zažehnáte, když si všechno vyříkáte. Váhy, dělejte jen to, s čím souzníte. Štíři, překvapíte sami sebe, kolik máte energie a elánu. Střelci, nebudete mít zájem o jakékoliv žádané rady. Kozorozi, zejména v týmu, budete podávat skvělé výkony. Vodnáři, náročnější aktivity radši odložte. A co my ryby, víme, že když něco dáváme, tak se nám to vrátí. Tomu se totiž říká karma.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
9: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
12: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
11: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Skyrock.
2: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Ladíte Skyrock? V Americe už to v těchto dnech pořádně vře a teploměry na stadionech praskají ve švech. Světový fotbalový šampionát odpálil gigantickou show a my tě rozhodně nenecháme sedět na střídačce. Chceš vědět, co se právě teď děje za velkou louží a jaké hvězdy zažívají noc snů? Zapni uši na maximum, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Přemýšleli jste někdy nad tím, co s danou zemí, co s daným státem udělá titul mistrů světa ve fotbale? Jasně, nejdřív přijde euforie, objímání cizích lidí na náměstí, v barech, troubení aut a ráno možná lehká bolest hlavy, ale podle ekonomů může vítězství na mistrovství světa pomoci i mimo hřiště. Vítězné zemi se prý krátkodobě zlepší nálada, prestiž ve světě a podle některých studií může v dalších měsících růst i ekonomika, hlavně díky většímu zájmu o výrobky, služby a značku té země. Jednoduše, no, když zvednete pohár pro mistry světa, najednou vás svět víc vidí. A možná je na tom nejhezčí ještě něco jiného. To, že rozhádaný národ se na pár dní spojí. Všichni fandí, slaví, objímají se a staré křivdy se sousedy alespoň na chvilku skončí v autu. Tak co myslíte, kdo vyhraje letos?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
5: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
11: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
12: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Zajímavosti, novinky a život na Moravě sledujeme s vámi. Další zprávy pro středu 8. července jsou tady. Jak jsme v Olomouckém kraji mladí? Průměrný věk obyvatele našeho kraje se loni meziročně zvýšil o 0,3 roku na 44,1 roku a statistici odhadují, že zhruba třetinu z celkového počtu obyvatel kraje budou v roce 2080 tvořit lidé starší 65 let. Průměrný věk obyvatel kraje se pak v roce 2080 přiblíží hranici 50 let. Informuje Olomoucký Report. Přerovské kino Hvězda letos slaví 50. narozeniny, ale zub času se už bohužel výrazně podepsal na jeho schátralém schodišti. Během letních měsíců proto tato hlavní vstupní brána projde zaslouženou opravou. Na podzimní premiéry už tak půjdete do kina po úplně nových schodech. Sport. Letošní mistrovství světa ve fotbale představuje naprosto gigantický biznis. Podle agentury Bloomberg přinese do pokladny federace FIFA 8,9 miliardy dolarů, což je v přepočtu více než 188 miliard korun. Znovu se tak potvrzuje, že ve vrcholovém sportu se dnes točí opravdu neuvěřitelné peníze. Skvělá zpráva pro české sportovní fanoušky. Olomoucká rodačka Karolína Muchová poprvé v kariéře postoupila do semifinále slavného Wimbledonu. Na třetím Grand Slamu sezóny si tak zajistila kariérní maximum a posun na průběžné 6. místo světového žebříčku. O postup do finále si to na kurtech zítra odpoledne rozdá s Američankou Gaufovou. Počasí.
2: Víme, jak bude dnes super den na zmrzku, na plážový volejbal, na kolo nebo na kafe s kámoškou na zahrádce. Jasno alebo polojasno a teploty do 24 stupňů Celsia.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Doprava.
2: Policie v Olomouci, také v Šumperku, nehoda mezi Olomoucí a Mohelnicí a také v Otrokovicích. Víme, jak se jezdí tady ve středu ráno. V Olomouci, v Bruntálu, v Lipníku a také v Rýmařově teď provoz bez vážných ranních nehod. Policie slídí v Olomouci na Brněnské, také v Šumperku na Jesenické ulici. Pozor na bouračku osobáku s traktorem mezi Olomoucí a Mohelnicí na staré cestě u Křepelky a v Otrokovicích hlásí teď Ťukanec na třídě Osvobození. Jeďte bezpečně a s námi. Dobré ráno.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
5: Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je středa 8. července, kdo s námi slaví narozeniny? Zpěvák Petr Kotwald, herečka Tereza Bebarová a také americká zpěvačka Joan Osborne. Vše nejlepší. Svátek má každá Nora a právě dnes bychom si měli s našimi dětmi zahrát videohry. Gamepady bereme do ruky i proto, že na dnešek připadá den videoher. Kdo vyhraje, to si umíme snadno spočítat, i protože na dnešek připadá den matematiky. My na našem rádiu odečítáme starosti a násobíme hudební radost. Přejeme vydařenou středu, je 8. červenec.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Ptáš se tak.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
11: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
12: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
13: Trefíte se?
14: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
15: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Letecká dovolená začíná už při balení a někdy také pokračuje komplikacemi na letištích. My je pokračujeme v našem seriálu o létání na dovolenou bez zbytečných nervů. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, pojďme na letiště. Co se stane ve chvíli, kdy má odbavený kufr na tom páse víc kilogramů, než povoluje letenka?
2: Tady v tu chvíli nastává situace, kterou asi nechce zažít nikdo. Buď si musíte v tu danou chvíli připlatit za nadváhu, anebo začnete přebalovat kufr přímo na letišti. To často znamená otevřít kufr, přeskládávat věci a zbytečně se stresovat. Proto doporučujeme si to zavazadlo zvážit už v předstihu doma, protože ty poplatky za nadváhu mohou být poměrně vysoké a vyšší se vlastně u každé letecké společnosti.
1: Dobře, kufr máme zvážený, je to v pořádku. Jak ho teď označit a zabezpečit, aby se v případě ztráty co nejrychleji našel?
2: Tak to je úplným základem, to zavazadlo si opravdu dobře označit. Klíčový je takzvaný backpack, to je štítek, který dostanete při odbavení a který obsahuje všechny důležité informace o vašem letu. Vedle toho je dobré mít i vlastní visačku s kontaktem, ideálně se jménem a s telefonem. Pomůže i nějaké vizuální odlišení, třeba barevný popruh nebo obal, protože většina kufrů vypadá na pásu velmi podobně. Co se týče zabezpečení, tak lidé často používají zámky a ochranné folie, což je v pořádku. Jen je potřeba opravdu myslet na to, aby byly protržené veškeré madla, aby byly k dispozici, aby ten kufr šel správně odbavit, aby s ním bylo pohodlné manipulovat.
1: Spoustě našim posluchačům se už stalo, že když čekali na kufr u pásu, tak přijel, byl poškozený nebo tam bylo upadlé kolečko. Máte zkušenosti, jak funguje třídění zavazadel, jestli jsou odolnější pevné kufry nebo látkové, jak to chodí?
2: Ta zavazadla prochází poměrně dynamickým procesem. Nejdříve jdou po pásech, třídí se, přeskládávají se na vozíky a následně do letadla. Část ta manipulace je automatická, část je manuální. A co se týče typu kufru, tak mají výhody vlastně oba dva typy kufru. Ty pevné kufry lépe chrání obsah, což oceníte například u křehkých věcí. Ty látkové kufry jsou zase pružnější, lépe si přizpůsobí prostoru. Důležité je hlavně to, aby byl kufr kvalitní a něco vydržel.
1: Radí a vysvětluje Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za další užitečné rady, díky kterým bude naše letecká dovolená mnohem víc v klidu. Jsme v kontaktu, zatím díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Další nové zprávy dřív než ostatní. Hezkou středu 8. července. Radnice v Kroměříži se pouští do velké opravy chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Starý asfalt a popraskané betonové dlaždice o velikosti 30x30 cm už brzy nahradí nová zámková dlažba s rozměry 20x20 cm. Maxi Jedlík, Jaroslav Němec si na Levandulovém festivalu v Bezděkově na Mohelnicku připsal další neuvěřitelný rekord. Během uplynulého víkendu tam totiž dokázal naráz vypít rovnou 2 litry sirupu. Znovu tak potvrdil svou pověst šampiona, který se nezalekne vůbec žádné výzvy. Řidiči, zbystřete, pokud se chystáte na cestu mezi Hanušovicemi a Králíky. Tato nejsevernější spojnice Čech a Moravy aktuálně prochází velmi náročnou rekonstrukcí a provoz tam brzdí semafory. Na trase proto počítejte s výrazným zdržením a za volantem se raději obrňte trpělivostí.
0: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc by brzy mohla mít ve svých řadách hned 2 bratry Beranovi. Zatímco starší Michal už hraje za Ačko, jeho mladší bratr Štěpán se právě zapojil do přípravy s olomouckým Bčkem. Detaily jeho působení se sice ještě ladí, do zápasu by ale mohl naskočit už tuto středu. A naše tenistka Linda Nosková má před sebou mimořádně důležitý zápas. Dnes zabojuje na wimbledonské trávě o své vůbec první grandslamové semifinále v kariéře. Jako nasazená 9 tam změří síly s turnajovou 25 Elize Mertensovou, tak jí s námi u rádia držte palce. Start zápasu je naplánován na 14. hodinu.
0: Počasí.
3: Víme, jaký bude dnešek, hezký, prosluněný a bez tropických veder. Ráno nad Moravou ještě mraky, během dne už sluníčko, teploty 20 až 24 stupňů Celsia, východ slunce 4,53 a západ ve 20,58.
0: Doprava.
3: Policie v Olomouci, v Hranicích taky na Šumbersku a nehoda na dálnici mezi Prostějovem a Olomoucí a také na Blanensku. Víme, jak se jezdí tady. Policie číhá v Olomouci na Brněnské na úrovni Hejráku, také v Hranicích na Bělotinské nebo na Šumbersku v Sobotíně u zámku. Pozor na bouračku na dálnici z Prostějova na Olomouc, kousek za Držovicemi. Provozu by měla bránit zatím jen minimálně a auto narazilo do plotu mezi Blanskem a Jedovnicí na průjezdu Lažánkami. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a také ve středu přejeme pohodovou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Zajímavosti, novinky a život na Moravě sledujeme s vámi. Další zprávy pro středu 8. července jsou tady. Jak jsme v Olomouckém kraji mladí? Průměrný věk obyvatele našeho kraje se loni meziročně zvýšil o 0,3 roku na 44,1 roku a statistici odhadují, že zhruba třetinu z celkového počtu obyvatel kraje budou v roce 2080 tvořit lidé starší 65 let. Průměrný věk obyvatel kraje se pak v roce 2080 přiblíží hranici 50 let, informuje Olomoucký Report. Přerovské kino Hvězda letos slaví 50. narozeniny, ale zub času se už bohužel výrazně podepsal na jeho schátralém schodišti. Během letních měsíců proto tato hlavní vstupní brána projde zaslouženou opravou. Na podzimní premiéry už tak půjdete do kina po úplně nových schodech.
3: Sport.
2: Letošní mistrovství světa ve fotbale představuje naprosto gigantický biznis. Podle agentury Bloomberg přinese do pokladny federace FIFA 8,9 miliardy dolarů, což je v přepočtu více než 188 miliard korun. Znovu se tak potvrzuje, že ve vrcholovém sportu se dnes točí opravdu neuvěřitelné peníze. Skvělá zpráva pro české sportovní fanoušky. Olomoucká rodačka Karolína Muchová poprvé v kariéře postoupila do semifinále slavného Wimbledonu. Na třetím Grand Slamu sezóny si tak zajistila kariérní maximum a posun na průběžné 6. místo světového žebříčku. O postup do finále si to na kurtech zítra odpoledne rozdá s Američankou Gaufovou.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude dnes super den na zmrzku, na plážový volejbal, na kolo nebo na kafe s kámoškou na zahrádce. Jasno alebo polojasno a teploty do 24 stupňů Celsia.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava.
4: Náš dopravní tým pro vás má další informace z moravských olomouckých cest. Policejní hlídky teď slidí v Olomouci na okružní, také u zimáku na Hynajsce a Martina doplňuje dopravu z centra města. Pozor, uzavřená křižovatka Uspej na náměstí Hrdinu. Marti.
6: Přátelé, tak tomu se říká naprostý absolutní dopravní Saigon v Olomouci. Velký, velikánský kolony a fronty. Svodnosti Palackého, to je ta ulice u Ušáka. Uzavřená křižovatka na náměstí Hrdinu nás ještě nějakou tu dobu potrápí. Tak přejeme hlavně pevné nervy a šťastnou cestu.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: party. Nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
1: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
1: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz. Ptáš se tak,
3: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
4: všude je fajn. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
6: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
5: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
7: Kdo schrábne promo balíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
5: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
7: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
5: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
7: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.
9: Skyrock.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte. Současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohaná.cz.
0: To je Radio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší. I got hell out.

0: Co podnikat, kam zajít a kde se usmát, my to víme. Na olomouckém letňáku bude dneska večer koncert skupiny Sambal, to znamená ty nejlepší kubánské a brazilské rytmy. Olomoucké kinometropol se chystá na první ze svých letních maratonů. V pátek to bude noc s Quentinem Tarantinem. Na Jivové se v sobotu koná soutěž o zlatou vařečku. Bude soutěž ve vaření kotlíkového guláše, odpoledne budou pro děti i trampolíny a hasičská pěna. Na Jivové, kousek od Olomouce. A tuto sobotu nás čeká také velká Morava Fest v Přerovském parku Michalov. Vystoupí Rišo Miller, Michal David, Marpo, Adam Ďurice a další. Velká Morava Fest v Přerovském parku Michalov. Budeme u toho v sobotu od 13 hodin.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
8: A my budeme tancovat, oh, až do samého rána.
7: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky, vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené Karkulce. Tak si nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
13: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sledujeme, co se děje. Další zprávy jsou tady. Mlžítka na Horním náměstí v Olomouci budou, ale až příští rok. Během příprav se totiž zjistilo, že je potřeba opravit šachtu Arionovy kašny. Právě na ní mají být napojené technologie nového mlžítkového systému. Proto se oba projekty spojí. Oprava Arionky a vybudování mlžítek v Olomouci tak proběhnou v roce 2027.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Divadlo Tramtárie se v srpnu chystá na olomoucké nejen Shakespeareovské léto, to nabídne oblíbené komedie, pohádky i dramata. Nebude chybět ani legendární kabaret Nahatý Shakespeare. Jednička festival zahájí a jeho pokračování, tedy dvojka, to celé uzavře. Víc se dozvíme na divadlotramtárie.cz. Přerovskou hvězdu čeká renovace. U kina, které slaví padesátiny, se musí opravit venkovní schodiště. Jak informuje Přerov EU, rekonstrukce probíhá ve dvou etapách do konce srpna a celé to bude stát víc než 500 000 korun.
0: Sport.
1: Potkali se u Kolína? Ne, potkali se v olomoucké Sigmě. V tomto týmu se nyní můžou potkat dva bráchové Beranovi. Michal je v kádru Ačka od loňského přestupu z Jablonce. Mladší Štěpán se nyní zapojil do přípravy s Bčkem Sigmy. Detaily jeho působení v klubu se prozatím dolaďují. Sigma o tom píše na svém webu.
0: Počasí.
2: Pranostika říká, že když je v červenci déšť, sluníčko a pohoda, tak se rýsuje dobrá úroda. Víme, jak bude. Na Moravě dnes i zítra letních 25, v pátek a o víkendu už tam může cinknout skoro tropická třicítka. A pokud vás to zajímá, tak voda na našich přehradách má aktuálně nějakých 21 až 24 stupňů, což je prý velmi příjemná teplota na koupání.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady a vy si možná říkáte, že v Olomouci jsme se zbláznili. Částečné omezení máme kvůli opravám tramvajové trati na třídě Svobody a pak ještě zavřeme křižovatku na náměstí Hrdinů. A všude okolo se tvoří nekonečné kolony, zejména v raní a v odpolední špičce. Kvůli modernizaci bude křižovatka na náměstí Hrdinů úplně zavřená až do srpna. Projíždět tady může jen olomoucká MHD. Jinak policejní hlídku máme v Olomouci na Brně a taky na Krapkově u parku. Tady kontrolují třicítku a hlídku máme hlášenou taky v Kroměříži na Lutopecké. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 8. červenec na Skyroku. Dnes v roce 1996 se daří naší tenistce Heleně Sukové nebývalý kousek. Získává neuvěřitelné 2 wimbledonské tituly navíc v jediný den. Nezvyklý rekord a sen každého tenisty si plní s Martinou Hingisovou ve čtyřhře a s bratrem Cyrilem v mixu. Od bohatství tenisového k tomu peněžnímu. Když se řekne, ten má peněz jako Rockefeller, je každému jasné, že dotyčný je hodně za vodou. Slavný ropný magnát, jehož se úsloví týká John Davis na Rockefeller, přichází na svět 8. července 1839. Průmyslové impérium Standard Oil buduje obrazně od nuly. V době úmrtí má v roce 1937 majetek 1,5 miliardy dolarů, v dnešních poměrech astronomických 200 miliard. Je tedy považován za nejbohatšího člověka vůbec. S jeho posledními 40 lety věnovanými charitě je tak naprostým splněním amerického snu. V Americe zůstaneme přát skyrockovému umělci, bubeníkovi a zakladateli Allman Brothers Band Jay Johansonovi. Jay Moji, jak se mu říká, je s námi od roku 1944. Na závěr ještě přání mexicko-americkému kytaristovi Carlosi Cavazovi, kterého známe především ze skupiny Quiet Riot. Datum jeho narození je 8. červenec 1957. Zítra opět Big Beatově probíráme dějiny, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Skyrock.
2: Skyrock.

Skyrock. Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Ladíte Skyrock, v Americe už to v těchto dnech pořádně vře a teploměry na stadionech praskají ve švech. Světový fotbalový šampionát odpálil gigantickou show a my tě rozhodně nenecháme sedět na střídačce. Chceš vědět, co se právě teď děje za velkou louží a jaké hvězdy zažívají noc snů? Zapni uši na maximum, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Přemýšleli jste někdy nad tím, co s danou zemí, co s daným státem udělá titul mistrů světa ve fotbale? Jasně, nejdřív přijde euforie, objímání cizích lidí na náměstí, v barech, troubení aut a ráno možná lehká bolest hlavy, ale podle ekonomů může vítězství na mistrovství světa pomoci i mimo hřiště. Vítězné zemi se prý krátkodobě zlepší nálada a prestiž ve světě a podle některých studií může v dalších měsících růst i ekonomika, hlavně díky většímu zájmu o výrobky, služby a značku té země. Jednoduše, no, když zvednete pohár pro mistry světa, najednou vás svět víc vidí. A možná je na tom nejhezčí ještě něco jiného. To, že rozhádaný národ se na pár dní spojí. Všichni fandí, slaví, objímají se a staré křivdy se sousedy alespoň na chvilku skončí v autu. Tak co myslíte, kdo vyhraje letos?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
10: Trefíte se?
11: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Víme, co se děje. Máme pro vás nejvíc zpráv z našeho regionu. V Olomouckém kraji si už zase můžete bez obav udělat táborák nebo opéct špekáčky. Hejtman Ladislav Okleštěk totiž zrušil plošný zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Toto omezení tam platilo kvůli velkému horku a suchu už od 26. června. Prostějov dál rozvíjí pomoc pro lidi v nouzi. Vedení města schválilo nové memorandum o spolupráci s potravinovou bankou. Obě strany spolu fungovaly už v minulosti, teď chtějí distribuci potravinové pomoci na území Prostějova ještě víc rozšířit a zefektivnit. Projekt podpoří hlavně lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Šumperku opět ožije Pavlínin dvůr. Od 9. do 11. července se promění na letní scénu pod širým nebem. Návštěvníci uvidí oblíbené tváře šumperské scény i výjimečné hosty, jako je například cirk Laputika. V Šumperku také tento týden pokračuje literární festival Kniha v lázni.
0: Sport.
1: Sportovní gymnastky ze Šumperka mají úspěšně za sebou vrchol letošní sezóny. Na republikovém šampionátu v Praze předvedli o víkendu skvělé výkony a v silné konkurenci potvrdili, že právem patří k absolutní české špičce. Výborně si vedli i další členky klubu. Už o týden dříve totiž šumperské barvy úspěšně reprezentovaly dvě závodnice na mistrovství v Třinci.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Dneska by to mělo být se sluníčkem a bez tropických veder. Zatím aktuálně nás čekají letní teploty do 25, nejenom dnes, ale i zítra. V pátek už to povyskočí na 28, o víkendu místy naměříme skoro 30. Nicméně tropická výheň se nakonec nekoná ani příští týden, kdy má být maximálně 27 stupňů. A pokud jde o alergeny, tak stále dominují pily trav a obilnin.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady a díky, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Dobrovského a taky na střední Novosadské. Připomínáme omezení v Zábřehu na Olomoucké, kde se pracuje na mostě. Provoz tady teď o prázdninách vede jen jedním pruhem. A ještě máme hlášené odstavené nákladní auto na Svitavsku na silnici 35, když se jede kolem Koclířova. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: váš oblíbený rockový soundtrack, tak to je Skyrock. Tady hrajeme, bavíme a taky slavíme. Kdo pak má dneska svátek anebo narozeniny, tak to se dozvíme ještě v téhleté hodině tady u nás na Skyrocku. Takže jedeme dál.
1: Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku.

0: pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
3: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou víc než 17%, stačí si vybrat. Izomat stavebniny, www.izomat.cz.
4: Rádio Hana, Skyrock.
5: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je středa 8. července, kdo s námi slaví narozeniny? Zpěvák Petr Kotwald, herečka Tereza Bebarová a také americká zpěvačka Joan Osborne. Vše nejlepší. Svátek má každá Nora a právě dnes bychom si měli s našimi dětmi zahrát videohry. Gamepady bereme do ruky i proto, že na dnešek připadá den videoher. Kdo vyhraje, to si umíme snadno spočítat, i protože na dnešek připadá den matematiky. My na našem rádiu odečítáme starosti a násobíme hudební radost. Přejeme vydařenou středu, je 8. červenec.
0: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. V Olomouckém kraji už odstartovali letošní žně. Kombajny zatím vyjeli jen do polí s ozimým ječmenem, kterého zemědělci sklidili prvních 1400 hektarů. Na sklizeň řepky a dalších obilovin si tak budou muset ještě chvíli počkat. Máte rádi tajemnou atmosféru a pohádky? Zámek Tovačov zve tento víkend na originální zpracování tradičních příběhů a hlavně na úplně poslední večerní prohlídky v letošní sezóně. Kapacita je ale omezená, takže s plánováním rodinného výletu rozhodně neotálejte.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Fotbalový Zábřeh chystá velké změny v kádru a fanoušci se možná dočkají slavného jména. Zatímco hlavní trenér Jiří Neček už přivítal zkušeného asistenta sportovní manažer Roman Hubníklový nové posily nejen v olomoucké Sigmě, ale i v zahraničí. S týmem se naopak už museli rozloučit 3 dosavadní hráči. Sport. Kdo povede českou fotbalovou reprezentaci? Předseda fotbalové asociace David Trunda prozradil, že už do jednoho měsíce chce mít vybrané hlavní kandidáty na nového trenéra. Jejich jména by tak fotbaloví fanoušci měli poznat hned na začátku srpna.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí. Během letošních prázdnin bude k vidění zatmění slunce, a to konkrétně 12. srpna. Tady u nás bude částečné, ale pokud pojedete na dovolenou do Španělska nebo do Portugalska, tak tam ho uvidíte jako úplné. Víme, jak bude, na Moravě se sluníčko dál ukazuje v celé své kráse a odpoledne naměříme letních 25 stupňů, dnes i zítra. A jinak místy se opět může přidat celkem čerstvý severozápadní vítr. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci máme částečné omezení kvůli opravám tramvajové trati na třídě Svobody. Zavřená je taky křižovatka na náměstí Hrdinů. Kvůli modernizaci bude tahleta křižovatka zcela uzavřená až do srpna. Projíždět tady může jen olomoucká MHD. Další dopravní překvápko se chystá v Dolanech od pondělí 13. července. Bude tu částečné omezení. Práce na silnici 46 Olomouc Šternberg potrvají do konce srpna a budou probíhat ve dvou etapách. A ještě se podíváme do Šumperku, kde pokračuje uzavírka Žerotínovy ulice kvůli opravám kanalizace. Tady by to mělo skončit už tento pátek. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na Skyroku pro vás máme všechno. Je to ten nejlepší rokový výběr a taky ta nejlepší zábava. Pravidelně taky informace o počasí a doprava z našeho regionu. Tak určitě poslouchejte dál ten nejlepší melodický rok tady u nás na Skyroku.
1: Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz
5: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Letecká dovolená začíná už při balení a někdy také pokračuje komplikacemi na letištích. My pokračujeme v našem seriálu o létání na dovolenou bez zbytečných nervů. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, pojďme na letiště. Co se stane ve chvíli, kdy má odbavený kufr na tom páse víc kilogramů, než povoluje letenka?
2: Tady v tu chvíli nastává situace, kterou asi nechce zažít nikdo. Buď si musíte v tu danou chvíli připlatit za nadváhu, anebo začnete přebalovat kufr přímo na letišti. To často znamená otevřít kufr, přeskládávat věci a zbytečně se stresovat. Proto doporučujeme si to zavazadlo zvážit už v předstihu doma, protože ty poplatky za nadváhu mohou být poměrně vysoké a vyšší se vlastně u každé letecké společnosti.
1: Dobře, kufr máme zvážený, je to v pořádku. Jak ho teď označit a zabezpečit, aby se v případě ztráty co nejrychleji našel?
2: Tak to je úplným základem, to zavazadlo si opravdu dobře označit. Klíčový je takzvaný backpack, to je štítek, který dostanete při odbavení a který obsahuje všechny důležité informace o vašem letu. Vedle toho je dobré mít i vlastní visačku s kontaktem, ideálně se jménem a s telefonem. Pomůže i nějaké vizuální odlišení, třeba barevný popruh nebo obal, protože většina kufrů vypadá na pásu velmi podobně. Co se týče zabezpečení, tak lidé často používají zámky a ochranné folie, což je v pořádku. Jen je potřeba opravdu myslet na to, aby byly protržené veškeré madla, aby byly k dispozici, aby ten kufr šel správně odbavit, aby s ním bylo pohodlné manipulovat.
1: Spoustě našim posluchačům se už stalo, že když čekali na kufr u pásu, tak přijel, byl poškozený nebo tam bylo upadlé kolečko. Máte zkušenosti, jak funguje třídění zavazadel, jestli jsou odolnější pevné kufry nebo látkové, jak to chodí?
2: Ta zavazadla prochází poměrně dynamickým procesem. Nejdříve jdou po pásech, třídí se, přeskládávají se na vozíky a následně do letadla. Část ta manipulace je automatická, část je manuální. A co se týče typu kufru, tak mají výhody vlastně oba dva typy kufru. Ty pevné kufry lépe chrání obsah, což oceníte například u křehkých věcí. Ty látkové kufry jsou zase pružnější, lépe se přizpůsobí prostoru. Důležité je hlavně to, aby byl kufr kvalitní a něco vydržel.
1: Radí a vysvětluje Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za další užitečné rady, díky kterým bude naše letecká dovolená mnohem víc v klidu. Jsme v kontaktu, zatím díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
9: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené Karkulce. Tak si nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
0: Skyrock.

0: naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sledujeme, co se děje. Další zprávy jsou tady. Mlžítka na Horním náměstí v Olomouci budou, ale až příští rok. Během příprav se totiž zjistilo, že je potřeba opravit šachtu Arionovy kašny. Právě na ní mají být napojené technologie nového mlžítkového systému. Proto se oba projekty spojí. Oprava Arionky a vybudování mlžítek v Olomouci tak proběhnou v roce 2027.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Divadlo Tramtárie se v srpnu chystá na olomoucké nejen shakespearovské léto. To nabídne oblíbené komedie, pohádky i dramata. Nebude chybět ani legendární kabaret Nahatý Shakespeare. Jednička festival zahájí a jeho pokračování, tedy dvojka, to celé uzavře. Víc se dozvíme na divadlotramtárie.cz. Přerovskou hvězdu čeká renovace. U kina, které slaví padesátiny, se musí opravit venkovní schodiště. Jak informuje Přerov EU, rekonstrukce probíhá ve dvou etapách do konce srpna. A celé to bude stát víc než 500 000 korun.
0: Sport.
1: Potkali se u Kolína? Ne, potkali se v olomoucké Sigmě. V tomto týmu se nyní můžou potkat dva bráchové Beranovi. Michal je v kádru Ačka od loňského přestupu z Jablonce. Mladší Štěpán se nyní zapojil do přípravy s Bčkem Sigmy. Detaily jeho působení v klubu se prozatím dolaďují. Sigma o tom píše na svém webu.
0: Počasí.
2: Pranostika říká, že když je v červenci déšť, sluníčko a pohoda, tak se rýsuje dobrá úroda. Víme, jak bude. Na Moravě dnes i zítra letních 25, v pátek a o víkendu už tam může cinknout skoro tropická třicítka. A pokud vás to zajímá, tak voda na našich přehradách má aktuálně nějakých 21 až 24 stupňů, což je prý velmi příjemná teplota na koupání.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že havárii motorkáře teď řešíme u Olomouce na dálnici D46. Je to kousek od toho exitu na Slavonín. Teď tu máme neprůjezdný levý pruh. Počítáme tu se zdržením na dálnici, jak se sjíždí na Slavonín. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci, v tom úseku od Čibeníku k Anče, na Holické nebo taky na Přichystalově. A kontrolu můžeme potkat i na D1 na exitu Kojetín. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Máme hodně společného, máme rádi rock a proto každý den zapneme rádio a naladíme Skyrock. Jasně, tady pro vás vždycky máme ten nejlepší rockový výběr. Ať jste kdekoliv, na Olomoucku, na Šumpersku, na Prostějovsku, anebo třeba na Valašsku. Tak si to dál užívejte na našich rockových vlnách, tady u nás na Skyrocku.
1: Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Bikepark Hrubá voda, to je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Nodie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Dobrá zpráva, silnice Olomouc-Krčmáň je opět obousměrně průjezdná. Další podrobnosti pro nás má report.cz. Evidence letních táborů může pomoct hasičům. Existuje speciální webová aplikace, díky které mohou záchranáři lépe lokalizovat místo a pomoct pak při bleskové povodni, bouřce anebo vichřici. Ten správný odkaz najdeme na Olomouc.cz. A pokud se teď v létě chystáte do Loštic, možná tady vychytáte loštické kulturní léto na náměstí, tedy piknikové posezení v trávě s živou hudbou. Konkrétní termíny najdeme už teď na webu mu-loštice.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
2: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
4: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
5: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky, vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
6: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
7: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
6: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
7: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
6: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
7: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
6: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
7: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
1: Skyrock. S úsměvem vylepšujeme další den.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Víme, co se děje. Máme pro vás nejvíc zpráv z našeho regionu. V Olomouckém kraji si už zase můžete bez obav udělat táborák nebo opéct špekáčky. Hejtman Ladislav Okleštěk totiž zrušil plošný zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Toto omezení tam platilo kvůli velkému horku a suchu už od 26. června. Prostějov dál rozvíjí pomoc pro lidi v nouzi. Vedení města schválilo nové memorandum o spolupráci s potravinovou bankou. Obě strany spolu fungovaly už v minulosti, teď chtějí distribuci potravinové pomoci na území Prostějova ještě víc rozšířit a zefektivnit. Projekt podpoří hlavně lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Šumperku opět ožije Pavlínin dvůr. Od 9. do 11. července se promění na letní scénu pod širým nebem. Návštěvníci uvidí oblíbené tváře šumperské scény i výjimečné hosty, jako je například cirk Laputika. V Šumperku také tento týden pokračuje literární festival Kniha v lázni.
0: Sport.
1: Sportovní gymnastky ze Šumperka mají úspěšně za sebou vrchol letošní sezóny. Na republikovém šampionátu v Praze předvedli o víkendu skvělé výkony a v silné konkurenci potvrdili, že právem patří k absolutní české špičce. Výborně si vedli i další členky klubu. Už o týden dříve totiž šumperské barvy úspěšně reprezentovaly dvě závodnice na mistrovství v Třinci.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Dneska by to mělo být se sluníčkem a bez tropických veder. Zatím aktuálně nás čekají letní teploty do 25, nejenom dnes, ale i zítra. V pátek už to povyskočí na 28, o víkendu místy naměříme skoro 30. Nicméně tropická výheň se nakonec nekoná ani příští týden, kdy má být maximálně 27 stupňů. A pokud jde o alergeny, tak stále dominují pily trav a obilnin.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že havárie motorkářem se dořešuje u Olomouce na dálnici D46, kousek od toho exitu na Slavonín. Tady počítáme s menším zdržením. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci, na tabuláku, na okružní, když se jede kolem garáží, taky na silnici 150, na trase Prostějov Ohrozim, tady prý číhají u hřbitova. A hlídka taky na dálnici D1 na exitu Kroměříž Východ. Jako vždycky jsme to nejlepší rádio na vaše cesty, ať už máte namířeno kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock je tady a s ním taky ten nejlepší rockový výběr. Takže volume doprava a na Skyrocku jedeme dál.
1: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyšitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké Tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
12: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom.
13: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
14: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
14: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: Sobotníkat, kam zajít a kde se usmát, my to víme. Na olomouckém letňáku bude dneska večer koncert skupiny Sambal, to znamená ty nejlepší kubánské a brazilské rytmy. Olomoucké kinometropol se chystá na první ze svých letních maratonů. V pátek to bude noc s Quentinem Tarantinem. Na Jivové se v sobotu koná soutěž o zlatou vařečku. Bude soutěž ve vaření kotlíkového guláše, odpoledne budou pro děti i trampolíny a hasičská pěna. Na Jivové, kousek od Olomouce. A tuto sobotu nás čeká také velká Morava Fest v přerovském parku Michalov. Vystoupí Rišo Miller, Michal David, Marpo, Adam Ďurice a další. Velká Morava Fest v přerovském parku Michalov. Budeme u toho v sobotu od 13 hodin.
1: Je to to!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. V Olomouckém kraji už odstartovali letošní žně. Kombajny zatím vyjeli jen do polí s ozimým ječmenem, kterého zemědělci sklidili prvních 1400 hektarů. Na sklizeň řepky a dalších obilovin si tak budou muset ještě chvíli počkat. Máte rádi tajemnou atmosféru a pohádky? Zámek Tovačov zve tento víkend na originální zpracování tradičních příběhů a hlavně na úplně poslední večerní prohlídky v letošní sezóně. Kapacita je ale omezená, takže s plánováním rodinného výletu rozhodně neotálejte.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Do Olomouce v těchto dnech míří přes 100 cizinců, kteří se sem přijedou učit náš jazyk. Univerzita Palackého totiž v neděli zahájí už 39. ročník letní školy slovanských studií. Výuka potrvá 4 týdny a nejvíce studentů na ní letos dorazí z Německa a Tchajvanu.
1: Sport.
2: Fotbalový Zábřeh chystá velké změny v kádru a fanoušci se možná dočkají slavného jména. Zatímco hlavní trenér Jiří Neček už přivítal zkušeného asistenta sportovní manažer Roman Hubníklový nové posily nejen v olomoucké Sigmě, ale i v zahraničí. S týmem se naopak už museli rozloučit 3 dosavadní hráči.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude. Venku máme příjemné letní počasí. Sluníčko nám svítí na jasné až polojasné obloze. Teplotní maxima se pohybují kolem 20 až 23 stupňů. Pocitově nám teploty mohou přijít o něco nižší. Venku nám totiž docela fouká. V nárazech to může zafičet až 55 km v hodině. Zítra nás pak čeká podobně pěkný den. I v pátek bychom měli mít potom poměrně slunečno. Teploty vystoupají až k 24 stupňům. Na jihu regionu dojdou až k 27.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Doprava v Olomouci je poměrně hladká, jen na policejní hlídky si dáme pozor na třídě Svobody a v ulici Hejdukova. Komplikovanější je už doprava na výjezdu z Moravské Třebové u Boršovského rybníku. Srazila se tu dvě auta, na silnici je překážka, projíždíme se zvýšenou opatrností. Nehodu nám hlásíte taky ve Zlíně v ulici Gahurova. Na překážku na silnici si pak stěžujete taky na D35 na trase Lipník Olomouc na exitu Přáslavice. Přejeme vám pohodovou cestu.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Tak a teď už hrajem.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
4: je fajn. Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
6: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
9: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
11: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
12: Rádio Hana Skyrock.
11: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Ladíte Skyrock? V Americe už to v těchto dnech pořádně vře a teploměry na stadionech praskají ve švech. Světový fotbalový šampionát odpálil gigantickou show a my tě rozhodně nenecháme sedět na střídačce. Chceš vědět, co se právě teď děje za velkou louží a jaké hvězdy zažívají noc snů? Zapni uši na maximum, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Přemýšleli jste někdy nad tím, co s danou zemí, co s daným státem udělá titul mistrů světa ve fotbale? Jasně, nejdřív přijde euforie, objímání cizích lidí na náměstí, v barech, troubení aut a ráno možná lehká bolest hlavy, ale podle ekonomů může vítězství na mistrovství světa pomoci i mimo hřiště. Vítězné zemi se prý krátkodobě zlepší nálada a prestiž ve světě a podle některých studií může v dalších měsících růst i ekonomika, hlavně díky většímu zájmu o výrobky, služby a značku té země. Jednoduše, no, když zvednete pohár pro mistry světa, najednou vás svět víc vidí. A možná i na tom nejhezčí ještě něco jiného. To, že rozhádaný národ se na pár dní spojí. Všichni fandí, slaví, obývají se a staré křivdy se sousedy alespoň na chvilku skončí v autu. Tak co myslíte, kdo vyhraje letos?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Melodický rok
4: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Olomoucká radnice se odvolala k vrchnímu soudu kvůli lampám na Horním náměstí. Krajský soud městu nařídil vrátit tam původní svítidla typu Torn, přezdívaná Sirky, která radnice před 12 lety odstranila. Návrat starých lamp požadují autoři rekonstrukce náměstí. Město se ale brání technickou a finanční náročností, informuje o tom Deník. V Přerově začne o letních prázdninách rozsáhlá oprava autobusového nádraží. Od 9. do 17. července dostanou nový povrch nástupiště číslo 3 a 4. Následně od 27. července do 5. srpna přijdou na řadu nástupiště číslo 1 a 2. V průběhu srpna pak celou akci završí úpravy přilehlých chodníků, díky kterým bude cestování mnohem bezpečnější a pohodlnější.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Fotbalový Zábřeh chystá velké změny v kádru a fanoušci se možná dočkají slavného jména. Zatímco hlavní trenér Jiří Neček už přivítal zkušeného asistenta sportovní manažer Roman Hubníklový nové posily nejen v olomoucké Sigmě, ale i v zahraničí. S týmem se naopak už museli rozloučit tři dosavadní hráči.
0: Sport.
1: Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe vstupuje ve čtvrtek do své čtvrtfinálové fáze. Hned v prvním zápase o postup mezi čtyři nejlepší týmy se utkají dvojnásobní šampioni z Francie s Marokem. Africký celek tak bude mít na trávníku ideální šanci oplatit soupeři čtyři roky starou semifinálovou prohru.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Po slunečném dni přijde noc, během které může mraků přibývat. Slunce nám zapadne ve 20 hodin a 58 minut. Pokud jste zvyklí nechávat přes léto otevřené na noc okno do kořán, dneska ho možná dejte jenom na větračku. Teploty nám totiž mohou spadnout až k 9 stupňům. Zítřek pak slibuje převážně polojasné počasí, odpoledne se přechodně může po obloze prohnat nějaký ten mráček. Na horách je možnost i slabé přehánky. Teplotní maxima zítra vylezou na 20 až 23 stupňů.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu hladkou. Pozor si dáme jen na policejní hlídku v ulici Hamerská. Pomáhají a chrání nám kromě Olomouce taky na D35 na exitu Unčovice, na Kroměřížsku na průtohu obcí Postoupky, stojí taky na D1 na exitu Hulín. Opatrně pojedeme kvůli porouchanému autu na silnici taky na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Mohelnice. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Tak a teď už hrajem.

0: váš oblíbený rockový soundtrack, tak to je Skyrock. Tady hrajeme, bavíme a taky slavíme. Kdo pak má dneska svátek anebo narozeniny, tak to se rozvíme ještě v téhleté hodině, tady u nás na Skyrocku. Takže jedeme dál.
1: Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Trafíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
3: Rádio Hana Skyrock.
0: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je středa 8. července, kdo s námi slaví narozeniny? Zpěvák Petr Kotwald, herečka Tereza Bebarová a také americká zpěvačka Joan Osborne. Vše nejlepší. Svátek má každá Nora a právě dnes bychom si měli s našimi dětmi zahrát videohry. Gamepady bereme do ruky i proto, že na dnešek připadá den videoher. Kdo vyhraje, to si umíme snadno spočítat, i protože na dnešek připadá den matematiky. My na našem rádiu odečítáme starosti a násobíme hudební radost. Přejeme vydařenou středu, je 8. červenec.
0: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sledujeme, co se děje. Další zprávy jsou tady. Mlžítka na Horním náměstí v Olomouci budou, ale až příští rok. Během příprav se totiž zjistilo, že je potřeba opravit šachtu Arionovy kašny. Právě na ní mají být napojené technologie nového mlžítkového systému. Proto se oba projekty spojí. Oprava Arionky a vybudování mlžítek v Olomouci tak proběhnou v roce 2027.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Řidiči v Přerově, zbystřete. Od 9. do 29. července vás čeká úplná uzavírka frekventované Komenského ulice. Před křižovatkou s Havlíčkovou ulicí se totiž bude opravovat vodovod, takže tudy po celé 3 týdny vůbec neprojedete. Raději se proto tomuto úseku vyhněte a s předstihem si naplánujte objízdnou trasu. Obyvatelé Postřelmůvku na Šumpersku si teď mohou nakoupit třeba v 5 ráno nebo v 11 večer, a to všech 7 dní v týdnu. Družstvo Coop Konzum tam totiž otevřelo z brusu novou automatizovanou prodejnu bez obsluhy. Podobných moderních obchodů by navíc mělo v našem regionu už brzy rychle přibývat.
0: Sport.
1: Český tenis zažívá historický úspěch na Wimbledonu. Po 12 letech má v semifinále dvouhry hned 2 zástupkyně. Ke Karolíně Muchové se ve středu odpoledne přidala Linda Nosková, která porazila Belgičanku Elis Mertensovou ve 2 setech. Obě Češky nastoupí k semifinálovým zápasům ve čtvrtek na centrálním kurtu a pokud uspějí, potkají se v sobotu v čistě českém finále.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Čeká nás poměrně chladná noc. Rtuť teplomíru může klesnout až k 9 stupňům. Na horách dokonce až k 8. Zítra už pak ale čekáme převážně polojasné počasí, jen odpoledne se nám po obloze může prohnat sem tam i nějaký mrak. Na horách je možnost i slabé přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 stupňů. Podobně slunečný pak bude i pátek. Jen na horách a severu regionu se nám může obloha zatáhnout a trochu nám zapršet. V pátek vystoupají teploty nejvýše k 24 stupňům.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí bychom měli projet bez komplikací. Nehodu nám ale hlásíte ve Valašském Meziříčí v ulici Masarykova. Na místě je policie. Ke srážce osobáku s motorkou došlo taky v Prostějově v ulici Josefa Lady. I tady probíhá vyšetřování nehody. Projíždíme kolem opatrně. Nohu z plynu pak dáme před srážkou 2 aut v Kunštátu v ulici Nová. Bezpečnou cestu to vám přejeme z našich rádiových vln.
0: Tak a teď už hrajem.
3: Skyrock.

0: Na Skyroku pro vás máme všechno. Je to ten nejlepší rokový výběr a taky ta nejlepší zábava. Pravidelně taky informace o počasí a doprava z našeho regionu. Tak určitě poslouchejte dál ten nejlepší melodický rok tady u nás na Skyroku.
1: Na Hranicku na 130.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 8. červenec na Skyroku. Dnes v roce 1996 se daří naší tenistce Heleně Sukové nebývalý kousek. Získává neuvěřitelné dva wimbledonské tituly navíc v jediný den. Nezvyklý rekord a sen každého tenisty si plní s Martinou Hingisou ve čtyřhře a s bratrem Cyrilem v mixu. Od bohatství tenisového k tomu peněžnímu. Když se řekne, ten má peněz jako Rockefeller, je každému jasné, že dotyčný je hodně za vodou. Slavný ropný magnát, jehož se úsloví týká John Davisona Rockefeller, přichází na svět 8. července 1839. Průmyslové impérium Standard Oil buduje obrazně od nuly. V době úmrtí má v roce 1937 majetek 1,5 miliardy dolarů, v dnešních poměrech astronomických 200 miliard. Je tedy považován za nejbohatšího člověka vůbec. S jeho posledními 40 lety věnovanými charitě je tak naprostým splněním amerického snu. V Americe zůstaneme přát skyrockovému umělci, bubeníkovi a zakladateli Allman Brothers Band Jay Johansonovi. Jay Moji, jak se mu říká, je s námi od roku 1944. Na závěr ještě přání mexicko-americkému kytaristovi Carlosi Cavazovi, kterého známe především ze skupiny Quiet Riot. Datum jeho narození je 8. červenec 1957. Zítra opět Big Beatově probíráme dějiny, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Letecká dovolená začíná už při balení a někdy také pokračuje komplikacemi na letištích. My pokračujeme v našem seriálu o létání na dovolenou bez zbytečných nervů. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, pojďme na letiště. Co se stane ve chvíli, kdy má odbavený kufr na tom páse víc kilogramů, než povoluje letenka?
2: Tady v tu chvíli nastává situace, kterou asi nechce zažít nikdo. Buď si musíte v tu danou chvíli připlatit za nadváhu, anebo začnete přebalovat kufr přímo na letišti. To často znamená otevřít kufr, přeskládávat věci a zbytečně se stresovat. Proto doporučujeme si to zavazadlo zvážit už v předstihu doma, protože ty poplatky za nadváhu mohou být poměrně vysoké a vyšší se vlastně u každé letecké společnosti.
1: Dobře, kufr máme zvážený, je to v pořádku. Jak ho teď označit a zabezpečit, aby se v případě ztráty co nejrychleji našel?
2: Tak to je úplným základem, to zavazadlo si opravdu dobře označit. Klíčový je takzvaný backpack, to je štítek, který dostanete při odbavení a který obsahuje všechny důležité informace o vašem letu. Vedle toho je dobré mít i vlastní visačku s kontaktem, ideálně se jménem a s telefonem. Pomůže i nějaké vizuální odlišení, třeba barevný popruh nebo obal, protože většina kufrů vypadá na pásu velmi podobně. Co se týče zabezpečení, tak lidé často používají zámky a ochranné folie, což je v pořádku. Je nepotřeba opravdu myslet na to, aby byly protržené veškeré madla, aby byly k dispozici, aby ten kufr šel správně odbavit, aby s ním bylo pohodlné manipulovat.
1: Spoustě našim posluchačům se už stalo, že když čekali na kufr u pásu, tak přijel, byl poškozený nebo tam bylo upadlé kolečko. Máte zkušenosti, jak funguje třídění zavazadel, jestli jsou odolnější pevné kufry nebo látkové, jak to chodí?
2: Ta zavazadla prochází poměrně dynamickým procesem. Nejdříve jdou po pásech, třídí se, přeskládávají se na vozíky a následně do letadla. Část ta manipulace je automatická, část je manuální. A co se týče typu kufru, tak mají výhody vlastně oba dva typy kufru. Ty pevné kufry lépe chrání obsah, což oceníte například u křehkých věcí. Ty látkové kufry jsou zase pružnější, lépe se přizpůsobí prostoru. Důležité je hlavně to, aby byl kufr kvalitní a něco vydržel.
1: Radí a vysvětluje Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za další užitečné rady, díky kterým bude naše letecká dovolená mnohem víc v klidu. Jsme v kontaktu, zatím díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
6: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak si nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
7: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
8: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
7: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
8: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
7: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
8: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
7: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
8: Akci
9: finančně podpořil Olomoucký kraj.
10: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V Galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
11: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
12: Skyrock. Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
13: Skyrock.

0: a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sledujeme, co se děje. Další zprávy jsou tady. Mlžítka na Horním náměstí v Olomouci budou, ale až příští rok. Během příprav se totiž zjistilo, že je potřeba opravit šachtu Arionovy kašny. Právě na ní mají být napojené technologie nového mlžítkového systému. Proto se oba projekty spojí. Oprava Arionky a vybudování mlžítek v Olomouci tak proběhnou v roce 2027.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Řidiči v Přerově, zbystřete. Od 9. do 29. července vás čeká úplná uzavírka frekventované Komenského ulice. Před křižovatkou s Havlíčkovou ulicí se totiž bude opravovat vodovod, takže tudy po celé 3 týdny vůbec neprojedete. Raději se proto tomuto úseku vyhněte a s předstihem si naplánujte objízdnou trasu. Obyvatelé Postřelmůvku na Šumpersku si teď mohou nakoupit třeba v 5 ráno nebo v 11 večer, a to všech 7 dní v týdnu. Družstvo Coop Konzum tam totiž otevřelo z brusu novou automatizovanou prodejnu bez obsluhy. Podobných moderních obchodů by navíc mělo v našem regionu už brzy rychle přibývat. Sport. Český tenis zažívá historický úspěch na Wimbledonu. Po 12 letech má v semifinále dvouhry hned 2 zástupkyně. Ke Karolíně Muchové se ve středu odpoledne přidala Linda Nosková, která porazila Belgičanku Elis Mertensovou ve 2 setech. Obě Češky nastoupí k semifinálovým zápasům ve čtvrtek na centrálním kurtu a pokud uspějí, potkají se v sobotu v čistě českém finále. Počasí.
2: Vím, jak bude. Čeká nás poměrně chladná noc. Rtuť teploměru může klesnout až k 9 stupňům. Na horách dokonce až k 8. Zítra už pak ale čekáme převážně polojasné počasí, jen odpoledne se nám po obloze může prohnat sem tam i nějaký mrak. Na horách je možnost i slabé přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 stupňů. Podobně slunečný pak bude i pátek. Jen na horách a severu regionu se nám může obloha zatáhnout a trochu nám zapršet. V pátek vystoupají teploty nejvýše k 24 stupňům. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí bychom měli projet bez komplikací. Nehodu nám ale hlásíte ve Valašském Meziříčí v ulici Masarykova. Na místě je policie. Ke srážce osobáku s motorkou došlo taky v Prostějově v ulici Josefa Lady. I tady probíhá vyšetřování nehody. Projíždíme kolem opatrně. Nohu z plynu pak dáme před srážkou 2 aut v Kunštátu v ulici Nová. Bezpečnou cestu to vám přejeme z našich rádiových vln.
0: Tak a teď už hrajem.

0: rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sledujeme, co se děje. Další zprávy jsou tady. Mlžítka na Horním náměstí v Olomouci budou, ale až příští rok. Během příprav se totiž zjistilo, že je potřeba opravit šachtu Arionovy kašny. Právě na ní mají být napojené technologie nového mlžítkového systému. Proto se oba projekty spojí. Oprava Arionky a vybudování mlžítek v Olomouci tak proběhnou v roce 2027.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči v Přerově, zbystřete. Od 9. do 29. července vás čeká úplná uzavírka frekventované Komenského ulice. Před křižovatkou s Havlíčkovou ulicí se totiž bude opravovat vodovod, takže tudy po celé 3 týdny vůbec neprojedete. Raději se proto tomuto úseku vyhněte a s předstihem si naplánujte objízdnou trasu. Obyvatelé Postřelmůvku na Šumpersku si teď mohou nakoupit třeba v 5 ráno nebo v 11 večer, a to všech 7 dní v týdnu. Družstvo Coop Konzum tam totiž otevřelo z brusu novou automatizovanou prodejnu bez obsluhy. Podobných moderních obchodů by navíc mělo v našem regionu už brzy rychle přibývat.
0: Sport.
2: Český tenis zažívá historický úspěch na Wimbledonu. Po 12 letech má v semifinále dvouhry hned 2 zástupkyně. Ke Karolíně Muchové se ve středu odpoledne přidala Linda Nosková, která porazila Belgičanku Elis Mertensovou ve 2 setech. Obě Češky nastoupí k semifinálovým zápasům ve čtvrtek na centrálním kurtu a pokud uspějí, potkají se v sobotu v čistě českém finále.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás převážně slunečný den, i když bude o něco chladněji. Obloha bude jasná až polojasná, jen odpoledne se přechodně vytvoří trochu víc mraků a na horách se může objevit i slabá přehánka. Nejvyšší teploty se zastaví mezi 21 a 25 stupni. Na horách naměříme 13 až 17 stupňů. Ráno a večer bude foukat jen slabý vítr, přes den mírný severozápadní. Biozátěž bude na svém nejlepším stupni.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Tak a teď už hrajem.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: hudba.
1: Skyrock. Dobrá zpráva, silnice Olomouc-Krčmáně je opět obousměrně průjezdná. Další podrobnosti pro nás má report.cz. Evidence letních táborů může pomoct hasičům. Existuje speciální webová aplikace, díky které mohou záchranáři lépe lokalizovat místo a pomoct pak při bleskové povodni, bouřce anebo vichřici. Ten správný odkaz najdeme na Olomouc.cz. A pokud se teď v létě chystáte do Loštic, možná tady vychytáte loštické kulturní léto na náměstí, tedy piknikové posezení v trávě s živou hudbou. Konkrétní termíny najdeme už teď na webu mu-loštice.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
0: Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.

0: tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiáč.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz
1: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
0: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Rádio Haná, Skyrock.
3: Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
4: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
1: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

na Skyroku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyroku.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 8. červenec na Skyroku. Dnes v roce 1996 se daří naší tenistce Heleně Sukové nebývalý kousek. Získává neuvěřitelné 2 wimbledonské tituly navíc v jediný den. Nezvyklý rekord a sen každého tenisty si plní s Martinou Hingisovou ve čtyřhře a s bratrem Cyrilem v mixu. Od bohatství tenisového k tomu peněžnímu. Když se řekne, ten má peněz jako Rockefeller, je každému jasné, že dotyčný je hodně za vodou. Slavný ropný magnát, jehož se úsloví týká John Davis na Rockefeller, přichází na svět 8. července 1839. Průmyslové impérium Standard Oil buduje obrazně od nuly. V době úmrtí má v roce 1937 majetek 1,5 miliardy dolarů, v dnešních poměrech astronomických 200 miliard. Je tedy považován za nejbohatšího člověka vůbec. S jeho posledními 40 lety věnovanými charitě je tak naprostým splněním amerického snu. V Americe zůstaneme přát skyrockovému umělci, bubeníkovi a zakladateli Allman Brothers Band Jay Johansonovi. Jay Mui, jak se mu říká, je s námi od roku 1944. Na závěr ještě přání mexicko-americkému kytaristovi Carlosi Cavazovi, kterého známe především ze skupiny Quiet Riot. Datum jeho narození je 8. červenec 1957. Zítra opět Big Beatově probíráme dějiny, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie.
2: Skyrock. Baví nás bavit vás.
3: I ve středu.
2: Skyrock.
3: Nejlepší rockový výběr.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Letecká dovolená začíná už při balení a někdy také pokračuje komplikacemi na letištích. My pokračujeme v našem seriálu o létání na dovolenou bez zbytečných nervů. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, pojďme na letiště. Co se stane ve chvíli, kdy má odbavený kufr na tom páse víc kilogramů, než povoluje letenka?
2: Tady v tu chvíli nastává situace, kterou asi nechce zažít nikdo. Buď si musíte v tu danou chvíli připlatit za nadváhu, anebo začnete přebalovat kufr přímo na letišti. To často znamená otevřít kufr, přeskládávat věci a zbytečně se stresovat. Proto doporučujeme si to zavazadlo zvážit už v předstihu doma, protože ty poplatky za nadváhu mohou být poměrně vysoké a vyšší se vlastně u každé letecké společnosti.
1: Dobře, kufr máme zvážený, je to v pořádku. Jak ho teď označit a zabezpečit, aby se v případě ztráty co nejrychleji našel?
2: Tak to je úplným základem, to zavazadlo si opravdu dobře označit. Klíčový je takzvaný backpack, to je štítek, který dostanete při odbavení a který obsahuje všechny důležité informace o vašem letu. Vedle toho je dobré mít i vlastní visačku s kontaktem, ideálně se jménem a s telefonem. Pomůže i nějaké vizuální odlišení, třeba barevný popruh nebo obal, protože většina kufrů vypadá na pásu velmi podobně. Co se týče zabezpečení, tak lidé často používají zámky a ochranné folie, což je v pořádku. Jen je potřeba opravdu myslet na to, aby byly protržené veškeré madla, aby byly k dispozici, aby ten kufr šel správně odbavit, aby s ním bylo pohodlné manipulovat.
1: Spoustě našim posluchačům se už stalo, že když čekali na kufr u pásu, tak přijel, byl poškozený nebo tam bylo upadlé kolečko. Máte zkušenosti, jak funguje třídění zavazadel, jestli jsou odolnější pevné kufry nebo látkové, jak to chodí?
2: Ta zavazadla prochází poměrně dynamickým procesem. Nejdříve jdou po pásech, třídí se, přeskládávají se na vozíky a následně do letadla. Část ta manipulace je automatická, část je manuální. A co se týče typu kufru, tak mají výhody vlastně oba dva typy kufru. Ty pevné kufry lépe chrání obsah, což oceníte například u křehkých věcí. Ty látkové kufry jsou zase pružnější, lépe se přizpůsobí prostoru. Důležité je hlavně to, aby byl kufr kvalitní a něco vydržel.
1: Radí a vysvětluje Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za další užitečné rady, díky kterým bude naše letecká dovolená mnohem víc v klidu. Jsme v kontaktu, zatím díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.

0: take a lifetime.
1: Pluje si éterem, každý ho vidí, moravský žeralok, co nežere lidi. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 9. červenec na Skyroku. Když se řekne Praha, většině z nás určitě naskočí panoráma Pražského hradu s jedinečným Karlovým mostem. Právě jeho základní kámen byl položen dnes v roce 1357, jak uvádí jedna z teorií. Z kronik je jistý pouze rok, o přesném datu ale jasno není. Další data už budou 100% ověřená z rodných listů. Začínáme u výjimečného herce Toma Hankse. Za brilantní výkony ve filmech Philadelphia a Forrest Gump má 2 Oscary. Za snímky Zachraňte vojína Ryana, Trosečník a Velký pak má 3 nominace na nejcennější sošku filmové branže. Teď už se věnujeme rockerům, kteří významně formovali dějiny tohoto žánru. Bohužel už ani jeden z nich není mezi námi. První je bubeník, nejvíce známý z Jimi Hendrix Experience, Mitch Mitchell. S Hendrixem nahrál všechna 3 zásadní alba Are You Experienced, Axis Bold as Love i Electric Ladyland. Druhým není nikdo jiný než nezapomenutelný frontman AC/DC Bon Scott. I jemu bohužel zahráli zvony v únoru 1980, jak se všeobecně ví, nechává nás smutnit po nadměrném užití alkoholu. Opět zítra rokově vybíráme z dějin. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.